panstvo nečeká. Louiso, ty to nebe a štreka dalka nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať

0: Radio Rock.
1: Tequila! Marimba!
2: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.